0: Richi a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Hit Radio Zlín. Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Rádio Zlín.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásné pondělí je 7 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí hned částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není. Jubilejních 80 let slaví 6. července, tedy dnes jeden z nejslavnějších akčních hrdinů Hollywoodu. Sylvester Stallone je dnes divákům znám jako Rocky Balboa, John Rambo či Barney Ross. Jeho cesta na vrchol byla trnitá, on však s buldočí urputností bojoval a dodnes patří k největším hollywoodským hvězdám. A pojďme také na fotbal. Brazílie první světový titul od roku 2002 nezíská. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly vstřelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, který proměnil střídající Neymar. Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Památník Ploština vstoupil do své čtvrté sezony od rekonstrukce a na letní prázdniny připravilo vedle stálých expozic také kulturní program i novinku pro děti. Ty se mohou vydat po stopách pejska Žerika za ukrytým pokladem. Dospělé čekají koncerty, promítání příběhu inspirovaného texty Boženy Němcové i loutkové divadlo.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrološák.cz.
1: Sváteční den přinese oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima o něco nižší než včera, a to na 23 stupních Celsia.
5: Krásné sváteční pondělí, 2 minuty po 7 hodině, s vámi Kateřina Pechová. Vy, co máte nohy nahoře a užíváte si to pondělí v klidu, tak samozřejmě gratuluju. Vy, co musíte pracovat i tak, nebojte, to zvládnem. A to společně s těmi nejlepšími hity. Za chvíli Hozier a teď už je tu Verona a Hey Boy.

Hozier a Too Sweet, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Dneska je 6. července, Česko se zastavilo na státní svátek a v kalendáři svítí datum 1415. Kostnice, jeden hodně tvrdohlavý kazatel, ano, připomínáme si Jana Husa, bojovníka za pravdu boží i lidskou, ale zkuste si ho představit v roce 2026, protože to by rozhodně byl influencer, což byl víceméně už tenkrát, jo. Jen myslím, že by místo boje proti odpustkům bojoval třeba proti algoritmu sociálních sítí, jo. Miluji pravdu a žijí pravdu je něco, co by dneska socky a umělou inteligenci asi dost rozesmál.

akcích, jo, představte si to. Stojíte v řadě u pokladny a před váma je někdo, kdo má na zádech milujte se, pravdy každému přejte a přitom právě v uličce srazil důchodkyni vozíkem. Jo. Mimochodem ano, Hus byl první obětí cancel culture, jenom místo smazání z Twitteru ho smazali ze světa. Takže Jane, myslíme na tebe, byl jsi frajer. Teď už do uší Imagine Dragons a jejich Wrecked, tak si to užijte.

0: Leon je teď v éteru Hitrádia, krásné ráno. A co, kdo z vás ještě stále ponocuje u fotbalu? Jakože, myslím, že spousta lidí se přestala dívat, když jsme vypadli, jo, chápu. Ale nudný to rozhodně není, protože jenom dva dnešní výsledky, což jste slyšeli i ve zprávách. Každopádně Anglie pokročila v osmifinále, že jo. Co je zásadní, tak porazila domácí Mexiko, tam to bude asi teďko hodně divoký. Každopádně vítězný gól dával kdo jiný než Harry Kane. Norsko vyřadilo Brazílii a tam zastřelil Haaland, jo. Je to v podstatě takovej turnaj legend. Uvidíme, který z nich uvidíme vlastně na tom dalším mistrovství světa za 4 roky. Jo, hlavní osobnosti tady vyloženě táhnou svoje týmy, Messi, Ronaldo, Mbappé. Každý velký favorit má svého kapitána, což je na tom vlastně to krásné. Takže kdo ještě koukáte, sledujte dál, to bude ještě hezký fotbal. A krásný to bude i tady u nás. Lucenzo a Don Omar, Like It nebo Taylor Swift, už za chvilku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
5: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij léto naplno. Vstupenky na sms ticket.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift s námi na Hit Radio. Krásné ráno, 7:30, teď aktuální ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Gorila Fatu je považována za nejstaršího žijícího zástupce svého druhu v zajetí na světě. Oslavila v berlínské zoologické zahradě své 69. narozeniny. Chovatelé ji při této slavnostní příležitosti připravili speciální dort z ovoce, zeleniny a rýže. V Ghaně se těší obrovské popularitě takzvané fantazy rakve, které proměňují pohřby v barevné oslavy života. Místní řemeslníci vyrábějí rakve ve tvarech aut, ryb, zeleniny nebo nástrojů, které nejlépe vystihují profesi či celoživotní vášeň zesnulého. Tento unikátní zvyk přitahuje pozornost turistů i uměleckých sběratelů z celého světa. Nadšený konstruktér strávil více než 2 roky stavbou plně pojízdného automobilu, který je složen výhradně z kostek populární stavebnice Lego. Vozidlo je poháněno speciálním elektromotorem a dokáže vyvinout rychlost až 30 km za hodinu. Tento unikátní mechanický kousek nyní putuje po světových výstavách a sklízí obdiv fanoušků.

Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Mimochodem, dneska je Mezinárodní den líbání a Světový den polibku. Jo, včera bylo obětí zadarmo, že jo? A tak pokračujeme, stupňuje se to očividně. Každopádně, jo, teď taky vyšla studie, která ukazuje, že majitelé psů častěji líbají svého psa než svého partnera, nebo pusinkujou, jo? No, ale vlastně to skoro dává smysl, pač ten pes máš většinou než to tak často, že jo? Tak nezapomeňte dneska Mezinárodní den líbání a Světový den polibku, tak to hezky oslavte. Třeba těmi nejlepšími hity, za chvíli Global DJs nebo Krištof a Dominika Laďa.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Statostřechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
10: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
9: Všechno, zachraňte nás.
10: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
9: O, děkuju.
10: To my děkujeme.
11: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
1: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému, a to hlavně v prvních dnech fungování. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnicích. Opoziční hnutí ANO chce o tématu teprve diskutovat. Čeští basketbalisté budou mít jasno o tom, zda postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vidět hned po utkání s Estonskem. Pokud nezvítězí o 33 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem hraný od 8 večer. Přímý přenos zápasu Česko-Estonsko začíná od 16:55. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Zlínská radnice řeší budoucnost zimního stadionu. Kromě proměny současné haly na multifunkční arénu je ve hře také výstavba sportovně-kulturního komplexu. Jeho součástí by byla aréna, tréninkové centrum s tělocvičnami a ledovými plochami, parkovací dům či ubytovací objekt. Teď se bude řešit nejen financování.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz.
4: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přehánkami. Odpolední maxima dnes o něco nižší než včera na 23 stupních Celsia.
8: Krásné ráno, 3:08. Doufám, že máte hezké sváteční pondělí. No a k tomu další hity, jak jinak. Za malou chvíli Rose, taky Hunter X, teď už ale Naughty Boy a Sam Smith. Tak si to užijte.

Hunter X s námi v Féteru Hit Rádia, krásné ráno všem. A prosím vás, jestli jste ještě o prodlouženém víkendu nebyli v zoo, tak jděte do zoo. Fakt, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to strašně roztomilý, oni se reálně rodí šedí, jo, dobrý. Co je ale jedna taková velmi edukační věc, jo. Tak první měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Pokud jste se oklepali, tak naprosto správně. Tak jenom, že pro vaše děti to může být skvělá škola, aby věděli, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. A že ten oběd je vlastně fantastický.

0: Final Masquerade, to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A prosím vás, žádnou paniku, všechno je to dobrý, obchody jsou otevřené. Ano, tohle jsou ty dva státní svátky, kdy jsme v pohodě, jo? Kdy předtím nenastane takový ten apokalyptický jeb, kdy vám před nosem vykoupí mouku, droždí, jako kdyby mělo být zavřeno další 4 měsíce. Takže v pohodě, pokud vám něco chybí, normálně si přes den můžete udělat víkend do obchoďáku, výlet do obchoďáku, jo, úplně v pohodě. Máte čas, nikam nespěchejte, jen si užívejte to hezký pondělí. Další hity k tomu, za chvíli víkend, taky divoký byl, nebo David Kushner.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádiu, krásné dopoledne, teď ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, tým pekařů v Itálii vytvořil nový světový rekord, když upekl gigantickou pizzu o celkové ploše přesahující 1000 metrů čtverečních. Na její výrobu padly tuny mouky, sýru mozzarella a rajčatové omáčky a pečení trvalo celou noc. Po oficiálním přeměření byla obří pizza rozkrájena a rozdána charitativním organizacím. Muž z Marylandu uklízel nepořádek při hrádce svého auta a narazil na starý stírací los, který si koupil před několika měsíci. Když se rozhodl setřít, zjistil, že vyhrál hlavní cenu v hodnotě $1 milionu. Výherce uvedl, že los původně úplně ztratil z dohledu a na výhru přišel jen naprostou náhodou. Oslava výročí svatby v luxusní restauraci skončila pro jeden manželský pár nečekaným finančním bonusem a velkým překvapením. Žena při konzumaci objedených ústřic narazila na tvrdý předmět, ze kterého se vyklubala vzácná přírodní perla. Klenotník později potvrdil, že perla má vysokou hodnotu díky svému dokonalému tvaru a lesku.

Kamarád Habí Mine, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu kuriozitu z Japonska. Tam totiž policie vyšetřuje jistého Yoshita. Ten prořízl jednu z pneumatik u auta 43-leté ženy jenom proto, aby jí potom nabídl pomoc a mohl se s ní dát do řeči. Ukázalo se, že to tenhle pán neudělal poprvé a nejspíš se takto pokouší seznámit už řadu let. Prořízl pneumatiku tisícovce žen. Wow, jakože já chápu, když chce být chlap za hrdinu, ale myslím, že se to dá udělat i líp. Tenhle pán je ano, stále svobodný. To je ale překvapení. Tak pánové, jo, půjdeme na to nějak jinak. Třeba té milé pusté hezkou písničku. Za chvíli Coldplay, Cyril nebo Pink, tak buďte s námi.

0: oči a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Už od předškolního věku jsou v Česku tradicí kurzy plavání. Rozsáhlá síť veřejných bazénů, plováren a koupališť dává dojem, že Češi jsou skvělí plavci. Podle statistika odborníků se ale v Česku ročně utopí co do počtu srovnatelné množství lidí jako ve státech, které obklopuje moře. Výjimkou nejsou ani děti. Právě léto patří k nejkritičtějším obdobím. Bezpečnost dětí někdy podcení i rodiče, třeba důvěrou v nafukovací plavecké pomůcky. Kratší čekací lhuty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalisté Brazílie první světový titul od roku 2002 nezískají. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, kterou proměnil střídající Neymar. Ve druhém zápase Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila po dvou gólech Bellinghama a jednom Kejna na aztéckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva zavedli nový způsob městské dopravy. Ve městě a okolí začala fungovat poptávková doprava Airbus, která má nabídnout flexibilní cestování bez nutnosti sledovat pevné jízdní řády. Cestující si jízdu objednají přes mobilní aplikaci, která propojí jejich trasu s dostupným vozidlem.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
7: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima na 23 stupních Celsia.
11: Krásné dopoledne, 3 minuty po 9 hodině s vámi stále Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte to sváteční pondělí. Další hity k tomu, za chvíli s námi Rihanna a teď Kid Laroi a Justin Bieber. Jdeme na to.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Chest to chest.

Rihanna, Féteru Hitrária, krásné dopoledne. A pozor, mobily na táborech, jo. Velké téma, protože na pětině českých táborů nemohou děti používat mobily. V 60% mohou použít mobil v nějakou předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině můžou s telefonem operovat, kdy chtějí, jak chtějí, jo. Před 20 lety nám třeba telefony nezakazovali, že jo? Ať nebylo co, to je jasné. Tam proběhl ten jeden jediný dopis, který jste pravděpodobně poslali domů. Já si pamatuju, že jsem kolikrát ten rozepsaný dopis i dovezla domů, protože jsem ho nestihla poslat, jo? Takže co vy a mobily na táborech? Schválně. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Myslíte si, že by děti měly používat na táboře telefony? Nebo prostě je to lepší bez nich? Co vy a vaše nejoblíbenější vzpomínka na tábor? Máte nějakou takovou? Pěkně bez telefonů, bez všeho, v holínkách. Pojďte mi napsat 777-937-777. A k tomu Eva Farna a Mirai.

0: Mando Diao na Hit Rádiu a vaše děti dost možná na cestě na tábor. A my řešíme, jestli telefony ano nebo ne. Vesměs se shodujete, že spíš ne, aby si děti taky užili ten čas bez toho. Těma hrama, tím trávit čas společně. Třeba Luca píše, že tam mají děcka mobily na poledňák. Což jako v pohodě, kdo chce spát, spí, kdo nechce spát, scrolluje, že jo, víme. Ale jinak obecně říkáte, že spíš úplně bez. Taky píšete svoje vzpomínky. Luca třeba ještě právě píše, že si pamatuje, jak měla hlídku a kluk, co se jí líbil, jí donesl buryřonky a ona s ním ani nemohla jít tančit. Ano, ty první lásky, ty vznikají většinou právě na táborech. No a výbornou vzpomínku posílá Šárka. Prosím vás, to se stane i letos, počítejte s tím, jo. Pamatuje si na to, když syn jel poprvé a přijel zpátky, měl na sobě pyžamo, byl špinavý, počmáraný podpisy, ale spokojený. Když jsem otevřela kufr, mohla jsem ho s klidným svědomím uložit zpátky do skříně. Nic nezašpinil, nepoužil. Což je jako fantastický, jo. Vy teďkon přesně balíte, přemýšlíte, kolik triček, kolik kalhot. Takhle, to dítě si vezme ty trička. Maximálně. A to, když bude jako jí divoký. Dvě. Fakt. Hlavně, ať mají holínky, něco teplýho. No pohodička, ale Farben, Miles Smith nebo Ford Miner už za chvilku.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
10: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Posloucháte Hit Radio. No pozor, protože aktuálně hrajeme samozřejmě o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoor vybavením for camping. A vy byste tak měli opět se trošku vrhnout do svých vzpomínek a napsat nám na náš web hitradio.cz vaše historky na téma, pozor, tento týden, nejlepší spánek je ten pod širákem. Jo, teď úplně to slyšíte, cvrček kousek dál, nad hlavou hvězdy. Prostě, no nádhera. Kdo to zažil, tak ví. Máte z toho nějakou speciální historku? Pochlubte se na našem webu. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. A teď jsou tu Depeche Mode.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Krásné sváteční pondělí, pro vás samozřejmě, co máte volno. Je mezi námi část lidí, který do práce musí, jo? Ale to nevadí, to jsou ty lidi, kteří teď vědí, že bez nich se to prostě neobejde. No a vy, co máte volno, užijte si to i za všechny ostatní. Jo, kafíčko, nohy nahoře, pohodička, možná nějaký dezert, to vyběháte. Nebo vytančíte, to je další varianta. Za chvíli David Guetta, tedy Swims, k tomu Kelly Clarkson, nebo Tommy Cash.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Firma Fredos Dřevo a Zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
8: Hit Radio. Hit Radio. When I was 6 years old.

0: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Stato střechy na pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropu v červnu zasáhla historická vlna vedra, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdávají náramky sledující tělesnou teplotu. Pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují na 10 tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. A vydáme se také na tenis. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede v tomto směru po pozměněné trati. V obou směrech se pak změní trasy tramvají 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
2: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
0: www.elektrološák.cz.
5: Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přehánkami, odpolední maxima 23 stupňů Celsia.
7: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, krásné sváteční pondělí, doufám, že máte volno. A teď One Republic.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Benson Boone, Féteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zázraky se stále občas dějí, minimálně na Hané, neuvěříte. V Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. Nevzal, včera jenom někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta, no ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Může se stát, dobrý. Každopádně jeden zapomenutý tablet ukázal, že ještě pořád nekrademe všechno, co není převázaný. Tak palec nahoru a jen houšť. Další hity, za chvíli DJ Sammy a teď je tady Xindl X a dovolená.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hitrá.

0: DJ Sammy s námi na Hit Radio. A je tu! Dámy a pánové, zpozorněte, je tu totiž narozeninová ruleta, ano, vaše oblíbená záležitost. Budeme opět společně v podstatě hrát, ale spíš se rodit pro voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky musíte zažít. Jestli hledáte inspiraci, co podniknout, tak na Slevomatu najdete tisíce zážitků pro každého. Od wellness pobytu a dovolených přes skvělé restaurace, po masáže, adrenalin i originální dárku, co opravdu potěší. No a jediný váš úkol, pokud vy nebo někdo z vašich blízkých bude mít teď v následujícím týdnu narozeniny, napište mi celé datum narození, jo, den, měsíc a rok na číslo 777-937-777. Jednoho z vás vyberu, tomu zavolám a získá jak voucher, tak taky mu zahrajeme song, který byl naprostá jednička v den, kdy se tenhle člověk narodil. Tak pište, buď vaše datum narození nebo někoho z vašich blízkých, kdo bude tenhle týden slavit, 777-937-777.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queeny, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
5: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Když

0: Tohle jsou Linkin Park, vy posloucháte Hit Radio, máme tady další narozeninovou ruletu. Ano, se Slevomatem opět pro vás máme voucher na 5 000 korun a taky narozeninový song. Bylo to těžký, je vás spoustu, ale nakonec jsem vybrala SMSku od Káji. Kájo, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já jenom nejdřív přečtu tu tvoji SMSku, jo.
1: Ano.
0: Ty jsi psala, můj milovaný manžel Petr 7.7.1982 a hned den potom mám narozeniny. Já 8.7. jen jsem se narodila o 10 let později. Je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně.
0: Tak Kájo, jaký to je slavit takhle narozky s manželem? Děláte to spolu takhle ty oslavy?
1: No jasně, určitě. Ještě k tomu máme děti v červenci a v srpnu narozený, takže máme oslavy všichni v létě, je to super.
0: Hezky, takže to jste měli nějak vypočítaný, nebo je to náhoda?
1: Ne, to byla velká náhoda.
0: Každopádně, voucher na Slevomat na 5 000 korun, ten je tvůj, nebo respektive tvýho manžela, to je jasný,
1: ano.
0: Jo?
1: Krásný.
0: No a aby jsme to jako oslavili úplně, tak prosím tě, tady mám dva songy, které v ten den byly naprostý jedničky v hitparádách. V Americe to bylo Don't You Want Me od Human League, jo, to si dáme za chviličku. A v Německu to byl Paul McCartney a Stevie Wonder. To je tohle, jo. Human League zní takhle. Asi oba ty songy znáš. No a teď je na tobě, abys sobě a svému manželovi teda jednu z nich věnovala. Která to bude?
1: Tak prosím tu první.
0: Takže Paul McCartney a Stevie Wonder, jo? Tahle ta legendární klasika?
1: No, tak to nechte takhle, ano, klidně.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak ji tam dáme. Nebo respektive chceš Human League?
1: No, vy jsi říkala, možná tu první byla Human League, asi jo, nebo
0: ano,
1: to nevadí.
0: Ano,
1: tak,
0: dobře,
1: tak
0: dáme Human League. Každopádně, Kaji, moc gratuluju, užijte si krásný narozeniny, nemá se přát dopředu, takže nic nepřeju, ale užijte si to. Jo?
1: Děkujeme moc, díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jo, je to tady, my si dáme narozeninovou. A vy všichni, co teď máte taky narozeniny, tak si to užijte a třeba to klapne zase příště. Teď už Human League, song, který byl numero 1 v Americe 7.7.82.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Radio. No a dobrá zpráva, protože pokud si chcete nechat zahrát song, budete mít možnost, ano, výjimečně, protože máme svátek, tak i dneska po 11. hodině hity k vaření. A to znamená jednoduchý princip, který znáte. Napíšete mi, co dneska vaříte, na to jsem dost zvědavá, jestli takhle o svátku vyváříte. A taky mi napíšete, co k tomu chcete poslouchat. Jo? Tak jo. Za 20 minut startujeme. Pište klidně už teď na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete slyšet. Uděláme si to prostě hezký, jo? Za chvilku Damiano David, Joan Osborne nebo Ray Dalton.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz. Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů a zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se také utkají Belgičané proti domácím USA. A teď už se podíváme na počasí.
0: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
0: www.elektrološák.cz.
7: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima do příjemna na 23 stupních Celsia.
9: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. startují hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777-937-777, těším se na vaše zprávy a tohle jsou Imagine Dragons.

Sentimental Jazz Glina, taky Macklemore, Féteru Hit Rádia. Jsou tu hity k vaření, vypíšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat na číslo 777-937-777. No jako první splním přání Anetce, ta píše, a pozor jo, tam je to hodně divoký dneska. Máme nugetky, hranolky a kečup. Za mě naprosto fantastická volba, takhle v pondělí, co jiného si k obědu dát. No, Anetka by si přála Shakiru a Daj Daj. Tak jdem na to.

0: Bibi Rexha, Faithless na Hit Radio. Hity k vaření pokračují. Máme tady zprávu od Martina, který píše, že vaří. Pozor. Asi spíš peče. Kachnu s houskovými knedlíky a pomerančovou vínovou redukcí. To zní skvěle. Jako fakt skvěle. Doufám, že to i bude chutnat skvěle. Přeju šťastnou ruku. Martin si přál něco staršího, něco, co vás rozproudí, a potom sám navrhl sestričku z Kramárov. Sestrička z Kramárov, jsem všetký Kramárov. Já myslím, že se to k tomu svátečnímu pondělí skvěle hodí. Dáme si elán už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Činasky 1970 na Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Peťa s Aničkou a taky s Peťou dneska dělají společný oběd a dělají, prosím pěkně, telecí řízek s bramborovou kaší. Já přemýšlím, jestli můžete s řízkem někdy udělat chybu.

0: End of Beginning DJ-ou Féteru Hit Rádia. K tomu samozřejmě hity k vaření. Teď si dáme zprávu od Lucky, píše: dnes bude uzená rýžová polévka, pečený králík s bramborem a zeleninový salát. Hele, vy máte dneska normálně nedělní obědy, to je skvělý, jako chválím naprosto. No a Lucka by chtěla Pedro, ať se trochu rozproudíme.
1: Tak jo, tak se pojďte rozproudit.

0: Tak co, rozhýbalo vás to Pedro za námi na Hit Rádiu. A ještě stihneme splnit jedno vaše přání. Díky za všechny ty SMSky, za všechny ty věci, co vaříte. A tu poslední věnujeme Blance, která píše: dneska vařím rajskou omáčku s kuličkami z mletého masa a rýží. K tomu do zásoby pro svoji početnou rodinu raději ještě udělám šunkofleky, ať mi nepomřou hlady. No, spousta vaření takhle na pondělí. Tak Blani, ať ti to jde od ruky. A Blanka prosí o rybičky. 48. Všechno v péči mám. Tak si dáme tematicky léto už za chvíli.
1: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice zatím neshodnou. Kratší čekací lhuty osobní lékaři plynula návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství světa. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se potom utkají také Belgičané proti USA.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
10: Dneska zataženo až oblačno, místy se vyskytne taky občasný déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněle i bouřky, nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 a na horách kolem 15. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi stále Kateřina Pechová, taky další hity. Teď je tu Shakira. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Romantika jako blázen, Last Good Night, Féteru Hit Rádia. No a ještě jsme dneska neprobrali Vary, tak co se zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Otto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo moc neviděl. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, ale holky, asi máte smůlu, protože zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin. A z Big Bird Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Verešovou. No a jinak, samý dekolt, večírky a jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane.
1: Hit Radio Zlín.

0: Little Simsa, Burna Boy, Féteru, Hitrádia, krásné odpoledne. No pozor, pozor, protože zítra už rychlá pětka ve snídani šampionů. Ano, jedeme i o prázdninách a zítra ráno máte možnost vyhrát 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích. Kdo neví, tak pozor. To je totiž naprosto unikátní projekt, který spojuje hudbu a víno. To je naprosto dokonalý věci. Takže hudba těch nejlepších interpretů a víno těch nejlepších vinařství. Soutěžíme už zítra ráno v rychlé pětce, tak si to nenechte ujít. No a za chvíli už třeba Tayo Cruz, Sabrina Carpenter nebo Kabáti.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Statostřechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Kajo Cruz a Dynamite, posloucháte Hit Radio. Už jsme si toho dneska řekli hodně, ale ještě jsme si neřekli to nejvíc zbytečný.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V italském městě Eraclea blízko Benátek je zakázáno stavět hrady z písku. No, tak bacha, nebo vám ty bábovičky rozšlapou.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Dermot Kennedy a jeho Better Days, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Blíží se 13. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, krásný zbytek svátečního pondělí, ať už máte volno, nebo jste třeba dneska mezi těmi málo, kdo jsou v práci. Užijte si hezké pondělí a přeju, ať potom do toho zbytku pracovního týdne vykročíte pravou nohou. Mějte se hezky do celé, třeba ještě tohle. Budou Cure, bude Mikael, budou Welshly Arms. Mějte se hezky, ahoj!
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, Žeranovice na Kroměřížsku směr od Rackové se aktuálně teď šetří nehoda osobního vozidla, které skončilo ve zdi. Dále Horní Bečva na Vsetínsku, Pustevny, tam počítejte s radou omezení kvůli Cyrilometodějské pouti. A jinak v ulicích třídy Tomáše Bati, třídy 3. května v délce asi 2 kilometrů se pracuje na silnicích, je to z Malenovic směr k Ternu a k Unihovi, taky počítejte se zdržením. Jinak co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a já vám za celý tým Hit Rádia Zlín přeji šťastnou cestu.
1: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
7: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
6: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 13 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští poslanci na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Karlových Varech pokračuje mezinárodní filmový festival. Hlavní soutěž dnes nabídne bulharský snímek Bílé noci, černý prachy. Víc umělecký šéf festivalu Karel Och.
10: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
9: Doplním, že filmový festival potrvá až do soboty 11. července. Do Česka se opět pomalu vrací tropy. Po relativně chladném pondělí se postupně zase začne oteplovat. Ve zbytku týdne by mělo být většinou mezi 20 a 30 stupni. Od středy navíc ubyde i srážek. O víkendu pak bude převážně jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 5 v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
8: Hit Radio Zlín.
0: 3 minuty po 13. z mojí maličkosti, tady Monča, taky příval skvělé muziky do toho deštivého pondělí. Buďte napřímo.

krásné, když deštivé pondělí z Hit Rádia Zlín. Tak schválně, kolik z vás si dneska řeklo, hele, dneska je pohoda, dneska nikam nespěchám a není to krásný pocit. Telefon může chvíli počkat, e-maily taky a jediné, co dnes opravdu řešíme, je, jestli si dát možná zmrzku už teď nebo až po O. Sváteční pondělí má totiž svoje kouzlo. Sice je to takové, prostě možná někteří takový workoholici si říkají, co bych, kde bych. Silnice jsou ale klidnější, nám to počasí dneska připomnělo taky jednu důležitou věc, že léto není jen o třicítkách a koupalištích, venku se trošičku ochladilo a sváteční pondělí k tomu úplně vybízí, k tomu jako oddechu. Co říkáte? Nemusíte mít žádné výčitky. Schválně, jak si dneska to pondělí užíváte? Doufám, že i v naší společnosti. Za chviličku si hodíme z éteru Hit Rádia Zlín i klasiku příjemnou kapelu Queen, tak buďte naladěni.

0: Dnes bezstresové, hezky v klidu máme svátek a já jsem se ptala, jak si dnešní den užíváte. A píše Karel z Kněžpole, dneska to máme v klidu, doma žádný stres, jen pohodička, kafičko na zahradě pod pergolkou, tak já moc zdravím. Nebo Romča z Valmezu píše, vyrazili jsme na výlet s rodinou i přes ten déšť, chceme si totiž užívat volna. No a píše i Libor, já pracuji i dneska, Mončo, svátek, nesvátek, ale alespoň to v práci utíká, tak díky moc za vaše zprávy, díky, že jste si našli čas. Za chviličku se ve vysílání Hit Radia Zlín mrkneme, jak úžasně sehraný tým je v naší zdravotnické záchranné službě našeho zlínského kraje. Ta totiž dokončila modernizaci svého operačního střediska, ale rekonstrukce probíhala za plného provozu. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
6: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Naprosto luxus je roztančený Ricky Martin, novná hit Rádia Zlín. Už navždy budu mít tenhle hit spojený prostě se Šrekem. 13.30. Představte si, že vám doma řemeslníci vyměňují třeba podlahu a vy přitom musíte normálně pracovat. Tak přesně to teď zvládli naši operátoři zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Na jejich operačním středisku proběhla velká modernizace. Měnilo se tam snad všechno. Podlaha, technika se stěhovala sem a tam, ale linka 155 fungovala celou dobu bez jediného přerušení. Jinými slovy, zatímco většina z nás při rekonstrukci doma 3 dny hledá nabíječku na mobila klíče, oni zvládli přijímat tísňová volání, vysílat záchranáře tam, kde byla nejvíce potřeba. Navíc si vyzkoušeli i záložní operační pracoviště, aby měli jistotu, že kdyby se cokoliv stalo, pomoc k lidem dorazí i v mimořádných situacích. Takže až budete příště slyšet o lince 155, vězte, že za ní stojí fakt lidé, kteří umí zachovat klid i ve chvíli, kdy se kolem nich doslova vrtá, bourá a rekonstruuje. A za to si zaslouží obrovské poděkování. A třeba i skvělý hit kapely Krištof. Na viděnou. Hrajeme hity. Hezké pondělí s námi.

0: WhatsApp 6713 1305 a vaše přáníčko. Ahoj Mončo, zahraj prosím mému strýcovi, slaví dnes 40. narozeniny, že ho máme moc rádi a ať má pořád tak skvěle prdlé nápady. Synovec Mirek s rodinou. Tak Miri, moc ráda za celý tým Hitrádia Zlín, ať je hlavně strýc šťastný, zdravý a pořád při síle. No a ještě jenom taková jako pikuška, dneska s tvým strýcem slaví krásné 60. narozeniny i skvělý herec Jiří Macháček. Klidně mrkněte na Facebook Hitrádia Zlín. Schválně, která role je vaši nejoblíbenější? Kdy prostě za mě teda rozhodně Samotáři, jo? No a ještě jedna pikoška, že právě dnes 6. července ještě úžasný Rocky Balboa slaví. Ale tam je to teda už jako hodně cool, vypadá stále suprově, ten má 80, Sylvester Stallone. Takže happy birthday a za chviličku třeba Christina Aguilera.
1: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dál nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Příjemné pondělní odpoledne, ladí vás Radio Zlín, je 13.57, čas na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti se aktuálně teď šetří. Nehoda, osobní vůz se tady srazil s cyklistou. Místem projedete, ale se zvýšenou opatrností. Dále u Uherského Brodu se aktuálně teď šetří na křižovatce silnic Bajovec a Dělnická. Nehoda osobního vozidla s nákladňákem. Na místě jsou záchranné složky. A dále Horní Bečva na Vsetínsku kvůli Cyrilometodějské pouti na Pustevnách počítejte s řadou omezení. A dávejte na sebe i na své okolí velký pozor. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
1: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Úřad vlády dnes mimořádně zpřístupnil Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Slouží vládě k reprezentačním účelům a ubytování významných hostů. Palác je pro zájemce přístupný až do 18 hodin. Běžně nepřístupnou budovu v Praze úřad otevřel při příležitosti dnešní připomínky upálení mistra Jana Husa. Část Prahy dál zůstává bez teplé vody. Na vině je havárka potrubí a také odstávka zdroje v Mělníku. Bez teplé vody jsou teď tisíce domácností v Michli, Krči, Nuslích a Podolí. Dodávky by se měly obnovit nejpozději do dnešní půlnoci. Brazilský fotbalový útočník Neymar ukončil reprezentační kariéru. Stalo se tak po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále světového šampionátu, kdy Brazílie prohrála 1-2. Nicméně z 80 góly Neymar zůstává historicky nejlepším střelcem Kanárků.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
4: Dnes se nám bude počasí hodně měnit, chvilku mraky, chvilku déšť, chvilku sluníčko a sem tam i bouřka. Večer už bychom měli být bez deště. Teploty 20 až 23 stupňů.
0: Hit Radio Zlín.
4: Počasí jako na houpačce, chvilku slunce, pak zase běháme mezi kapkami deště, ale my jsme stálice, jsme vaše. Hit Radio Zlín.

Poetika a jejich hit Blízko. Určitě každý z nás zná ten plán. Jen se tam na hodinku zastavíme a pak zase pojedem. No a o pár hodin později zjišťujete, že je večer, děti mají hlad, vy taky, mobil skoro je vybitý a vy si říkáte, tyjo, tady jsme měli přespat. No tak příště. Tak přesně tohle by letos rádi zažívali všichni návštěvníci, kdo přijedou k nám do Zlína. Vznikl totiž Baťa Pas, taková letní vstupenka, díky které můžete levněji navštívit místa právě spojená s naším Tomášem Baťou, muzea, galerie i další zajímavosti. Je to vlastně něco jako taková permanentka na objevování našeho Zlína. A upřímně, byla by škoda přijet do města, které proslulo po celém světě a odvést si domů jen účtenku z parkoviště. Takže pokud plánujete letní výlet, třeba za vámi přijedou známí, možná si na Zlín nechte víc času. Třeba zjistíte, že jeden den je fakt málo a dva jsou tak možná akorát. A když už jsme u toho, co byste doporučili někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé? Je to naše krásná zlínská zoo, Baťův mrakodrap, vyhlídka, kafe na náměstí nebo máte nějaký svůj tajný tip? Klidně mi napište na WhatsApp na 601 13 13 05. Třeba právě váš tip inspiruje někoho k výletu.

Před chviličkou jsme si na Hit Radio Zlín povídali o Baťopasu, takové letní vstupence, díky které můžete levněji navštívit místa spojená s naším Tomášem Baťou. No a mě zajímalo, jaká místa byste doporučili vašim známým, kdyby přijeli za vámi do našeho Zlína úplně poprvé. A píše Verča ze Zlína, já bych každému doporučila, Mončo, naši krásnou zoo v Lešné. Byla jsem tam snad 10krát, pokaždé objevím něco nového a navíc, kdo by nechtěl strávit den mezi žirafami a rejnoky, moc vás zdravím na kopec na Mlacovou. Verunko, díky moc. Zdravím i Marťase do Frištáku, za mě jednoznačně Baťův mrakodrap, když přijedou kámoši z Prahy, vždycky je vezmu nahoru do pojízdné kanceláře ve výtahu a ten výhled, tak ten fakt stojí za to. A ještě třeba tady Pája z Vizovic, já bych doporučil projet se po Baťově kanálu, nemusíte být kapitán, stačí si půjčit loď nebo se projet výletní plavbou, je to úplně jiný pohled na náš kraj. No vy jste zlatíčka, díky moc, takže vidíte, každý má nějaký tip a myslím, že když to dáme dohromady, tak je to prostě ideální týdenní záležitost, obohacená, okořeněná krásnými výhledy a výlety na náš Zlín a zlínský kraj vůbec. No a za chviličku s Beden Hit Radio a Zlín trošku začarujem, Lady Gaga, abrakadabra.

0: vítězství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na Vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
0: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Hit Radio. Hit Radio. Když jede

trochu vypnuli, někdo třeba vyrazil na výlet, podle vašich zpráv na náš WhatsApp 6113 1305. Někdo grilluje, někdo lenošuje, někdo si říká, že dneska nebude dělat vůbec nic. A víte co? I to je občas ten nejlepší plán. Ať už ten svůj sváteční den trávíte jakkoliv, já jsem moc ráda, že si ho zpříjemňujete i s námi na Hit Radio Zlín a já vám přeji pohodový den plný skvělé muziky. Teď už třeba Eva Farná Miraj. Krásná vzpomínka na Davida Stipku. Vzpomeneš si?

0: Miluju tu jeho naléhavost v hlase Luis Capaldi na vlnách Hit Rádia Zlín. Tentokrát se, přátelé, pondělí bát nemusíme. Díky státnímu svátku si většina z nás přispala a užívá si prodlouženého víkendu. Sice to dneska vypadá, že si léto vzalo jen krátkou dovolenou, po dnešku, kdy si ještě trochu odpočneme od veder, vyspíme se, všechno v pohodě, zahrádky se nám zalijí, začne teploměr znovu šplhat nahoru, od středy bude méně deště a o víkendu klidně přes 30. Takže jestli jste náhodou schovali kraťasy a plavky do skříně, omluvte se jim, bude je zase potřeba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti se došetřuje nehoda osobního vozidla s cyklistou. U Uherského Brodu směrem z Nivnice se došetřuje nehoda osobního vozidla s nákladním vozidlem. A na vjezdu do Horní Bečvy na Vsetínsku na Pustevnách v ulici Cyrilometodějské pouti počítejte s řadou omezení. To samé také platí v Zašové na Vsetínsku, probíhá tam lidová zábava Zašovská pouť 2026, tak nohu z plynu. V ulicích třídy Tomáše Bati, třídy 3. května ve Zlíně, z Malenovic, směr Terno a Unihoby počítejte s řadou omezení a pevné nervy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Přeji vám za celý tým Hit Rádia Zlín šťastnou cestu.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
8: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Národní park České Švýcarsko je pod dozorem. Spolu se strážci v oblasti teď o letních prázdninách hlídkují také čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách nebo na koních. Vybrané lokality pak policie mapuje i s pomocí dronů. V Praze přistálo unikátní letadlo. Na pravidelný spoj z Toronta do Prahy vyslal kanadský dopravce speciál s poutačem na zimní olympiádu v Itálii. Ta už sice skončila, společnost nicméně letadlo ponechala ve speciálním dekoru, který se v Česku objevil vůbec poprvé. Chorvatsko bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Na některých místech se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obytných domů a tamních obyvatel. Do náročného hašení se zapojily desítky jednotek hasičů, kterým práci komplikovalo sucho a také vítr, kvůli kterému se plameny šířily rychleji.
7: Fotbalový servis.
8: Fotbalové mistrovství světa čeká asi ten největší šlágr osmifinále mezi Španělskem a Portugalskem. Zápas v Dallasu začne v 9 večer našeho času. Španělé se pyrenejskému rivalovi pokusí oplatit porážku na penalty z loňského finále Ligy národů. Úřadující evropští šampioni na turnaji ještě neinkasovali a v případě dalšího úspěchu mohou vyrovnat svou nejdelší sérii bez prohry v základní době. Portugalci vstoupí do zápasu v roli outsiderů a 41-letý Cristiano Ronaldo bude odvracet možný konec na velkých akcích. Světový rekordman v počtu reprezentačních startů i branek zřejmě hraje poslední velký turnaj v kariéře. Závěrem ještě dodám, že postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Spojené státy Belgie.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
0: Teď se teploty u nás ve Zlínském kraji pohybují od 21 po 24. Máme zataženo, někde sluníčko, někde mraky a někde déšť. Zítra nás pak čeká zatažené nebe a teploty kolem 26.
7: Hit Radio Zlín.
0: Krásné pondělí, 2 minuty po 15. Nádherně sváteční.

Rokové pohlazení Red Hot Chili Peppers, Bad & Hit Rádia Zlín. A víte, co se dneska slaví, krom toho, že je pondělí a je svátek? Ne? Dnes je Mezinárodní den polibků. A je úplně jedno, jestli je vám 18 nebo 80. Pusa totiž nikdy nevyjde z módy. Někdo ji dá partnerovi jen tak pro radost, někdo dětem před spaním, někdo mamince na tvář a pejskaři, jo, my dobře víme, že občas je to i obráceně. Polibek je vlastně jedna z mála věcí, která je úplně zadarmo, zabere jen pár vteřin a přitom dokáže zlepšit celý den. Takže jestli sedíte vedle někoho, koho máte rádi, možná je dnešní den ideální říct to beze slov. A schválně, komu dnes dáte pusu vy? Napište mi na WhatsApp 611 13 1305. Jsme zvědaví, kdo si dnes zaslouží tu největší. No a k tomu romantika jako blázen. Lana Del Rey. Hrajeme hity.

0: Další divočinka, která vás mohla prohřát, Linkin Park na vlnách Hit Rádia Zlín. Dnes je Mezinárodní den polibku. A schválně, komu dnes dáte pusu vy? WhatsApp číslo 6113 1305 a vaše zprávy. Zdravím Evku z Kroměříže. Ahoj Mončo, já dneska dám pusu manželovi, hlavně protože mi ráno uvařil kafe. Kdyby uvařil i zítra, dostane dvě. Luky ze Zlína, já jsem dal pusu přítelkyni a náš labrador se okamžitě přidal, takže dneska jsem byl olíbaný dvojnásobně. Ano, psí polibky a kočičí miluju taky. A na zajímavosti a rekordy ke dni polibků se mrkneme ve vysílání Hit Rádia Zlín už za malou chviličku. Teď už posílám Alvaro Solera.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

žádného spánku, tak to je vácheň. Při polibku pracuje až kolem 30 svalů v obličeji, takže když dnes někomu dáte pusu, můžete s klidem říct, že jste si právě trochu zacvičili. Jinak polibek dokáže snížit hladinu stresu. Tělo při něm uvolňuje hormony štěstí a zároveň klesá hladina stresového hormonu kortizolu. Takže recept na lepší den je možná jednodušší, než jsme si mysleli. A dokonce existuje věda o líbání. Jmenuje se filematologie a zabývá se tím, co se děje s naším tělem i psychikou během polibku. No a jedna úsměvná statistika. Podle různých průzkumů si většina lidí pamatuje svůj první polibek mnohem lépe než první pracovní den. A propo, co váš první polibek?

0: Dnes je Světový den polibků a mě zajímalo, jestli si vy pamatujete svůj první polibek. A na náš WhatsApp Hit Radia Zlín na číslo 601 13 13 05, píše Peťa ze Zlína. Ahoj Mončo, svůj první polibek jsem dostala ve 13 na školním výletě. Byla to velká romantika až na to, že nás přitom načapala paní učitelka. Zdravím i Marťase do Uherského Hradiště. Čau Mončo, bylo mi asi 15 a bylo to na pouti za autodromem. Měl jsem větší trému než u řidičáků. Dodnes si to pamatuju. No a zdravím i do Kroměříže Janču. První pusu jsem dostala na letním táboře. Myslela jsem si, že je to láska na celý život. Vydržela přesně do konce prázdnin. Tak díky moc za vaše krásné vzpomínky, samozřejmě polibky, jak už jsme se věnovali i těm rekordům, jsou velmi zdravé, způsobují dobrou náladu. Dokonce si při něm je zacvičíme, protože zapojujeme strašně moc mimických svalů. Takže pokud jste ještě si neudělali dneska radost nebo někomu krásným polibkem, napravte to. Za chviličku Sigma nebo Rozalin.
1: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Příjemný hit od Pokáče Solitaire na vlnách Hit Rádia Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na vjezdu do Horní Bečvy na Vsetínsku na Pustevnách kvůli cyrilometrům.

0: zvýšenou opatrností. A v ulicích třídy Tomáše Bati, třídy 3. května z Malenovic k Ternu a k Unihuby a taky samozřejmě opačným směrem je zúžení, počítejte tam s řadou omezení. Za chviličku si dáme i aktuální zprávy, tak buďte napříjmu. Pokud jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava, pak můžete obě záliby spojit.
1: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz. Ludkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
5: 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Zítra oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech. 4týdenní intenzivní výcvik je určený pro studenty starší 18 let, kteří v případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatý program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, to ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
6: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
5: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava? Pak můžete obě záliby spojit a vyrazit do Kašperských hor, kde se chystá unikátní cyklostezka. Trasa dlouhá 23 kilometrů vás zavede do míst, kde se oblíbený český seriál natáčel. Na radnici v Kašperkách pak bude k vidění výstava fotografií pořízených přímo během natáčení. Fotbalová Sparta před zahraničním soustředění protřídila kádr. Na soustředění do Německa s týmem neodcestovali 4 hráči, kteří mají povolení hledat si nové angažmá. Birmančevič, Kobaut, Garcia a Tuči. V kádru navíc chybí také Rahmany a Kairinen. O jejich nových působištích už se prý jedná.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
0: Venku máme zataženo, na většině území u nás ve Zlínském kraji prší, teploty se teď aktuálně pohybují kolem 21. I úterní den má být většinou zatažený bez sluníčka, akorát i bez deště. Teploty poskočí na 26.
3: Hit Radio Zlín.
0: Společně prčíme dál svátečním pondělím, doufám, že se máte, je před námi další hodina na Hit Radio Zlín a jsem moc ráda, že ji trávíte právě s námi, ať už jste na cestách, v práci, doma nebo si užíváte sváteční pohodu, přejeme vám co nejhezčí den. Za chviličku nás čeká spousta skvělé muziky, zajímavosti a samozřejmě i dobrá nálada. Jsem Monča.

A teď vzhůru do fantazie, která se může stát i skutečností. Představte si ideální letní večer, sluníčko pomalu zapadá, v ruce sklenička dobrého vína kolem vinice a na pódiu hraje vaše oblíbená kapela. Ne, není to reklama na dokonalou dovolenou, to je festival úplně živý, hudba na vinicích a právě tam vás můžeme poslat. Ve snídani šampionů totiž hrajeme v oblíbené rychlé pětce o 4 vstupenky na tenhle jedinečný festival. Čekají vás koncerty ve vinařstvích, nádherná atmosféra a letos třeba i MIG 21 nebo David Koller. Jediný háček, musíte být fakt rychlí. Nejdřív poslat SMSku, pak zvednout telefon a nakonec zvládnout odpovědět na 5 otázek. Takže jestli máte rychlé reflexy a ještě rychlejší odpovědi, poslouchejte naši snídaní šampionů mezi 7 a 8 ranní hodinou každý všední den. Možná právě vy letos zažijete koncert díky Hit Rádiu Zlín, na který se nezapomíná.

0: se objevil v mnoha filmech a seriálech. Zahrál si například v seriálu Ellie McBealová nebo v pokračování filmu Mladé pušky a má v sobě i slovenskou krev po své mamince. John Bon Jovi na vlnách Hit Rádia Zlín. Říká se, že chlapi nebrečí, že všechno zvládnou a že o problémech se prostě nemluví. Jenže možná právě to je ten největší omyl. Víc za chvilku v našem novém podcastu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

čas, ale koho by to zajímalo, když máme svátek? Doufám, že si ho užíváte, že jste nebyli vybráni prakticky jako nejlepší, abyste i dnes obohacovali náš systém. Každopádně jsem ráda, že nás protínají vlny Hit Rádia Zlín a teď se pověnujeme takovému trošičku závažnějšímu tématu. Říkalo se a říká se, že chlapi nebrečí, že všechno zvládnou a že o problémech se prostě nemluví. Jenže možná právě to je ten největší omyl. Někdy totiž není nejtěžší opravit auto, postavit pergolu nebo vyměnit pneumatiku, ale říct nahlas 4 obyčejná slova. Potřebuju pomoc. Proč je pro spoustu mužů tak těžké mluvit o svých pocitech a co se stane, když v sobě emoce dlouhé roky dusí? Právě o tom si v nové epizodě podcastu Poslouchej mě povídá psychoterapeutka Adéla Klingelová. Je to rozhovor nejen pro muže, ale i pro nás, pro ženy, protože někdy stačí lépe pochopit toho druhého a spousta věcí začne dávat větší smysl. A nemusí být tichá domácnost, protože co si budem, do hlavy druhým fakt nevidíme. Nový díl podcastu Poslouchej mě na

0: Krásná divočinka, zpěvačka Pink, 16.39, aktuální čas, pondělní odpoledne a to sváteční, to je prostě pohodička. Nevím, jak to máte vy, jestli si fakt jako uvědomujete, že je pondělí, anebo jestli máte sobotu, nebo neděli. Každopádně prodloužený víkend už nabírá na obrátkách, zas to bude jako hezký, že ten pracovní týden nebude tak dlouhý, takže až budete s námi, tak vám to bude utíkat jedna radost. Za chviličku Tom Odell, taky kapela Krištof a dáme i si Moršíbu, takže volume do prava, jdeme na to.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Česku chybí asi 100 000 pravidelných dárců krve. Podrobnosti za chviličku ve zprávách s Bárou Purkartovou. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici na vjezdu do Horní Bečvy na Pustevnách kvůli Cyrilometodějské pouti počítejte s radou omezení. V ulicích třídy Tomáše Bati, třída 3. května ve Zlíně, Malenovice, Terno, Terno, Malenovice, tam je také řada omezení. No a jak se tak dívám? Naštěstí vše. Jezdíme bez nehod, tak se držme pěstě, to dáme co nejdéle. No a co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, pěkné odpoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Česku chybí asi 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
11: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
10: Krev chodí pravidelně darovat nejen policisté, ale taky hasiči nebo záchranáři. Ukrajinské drony dnes zasáhly rafinérii v ruské Omské oblasti. Leží na Sibiři asi 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinských hranic. Šlo tak o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze. O napadení drony dnes informovaly i ruské regionální úřady. Tenistka Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou, postavenou o 4 příčky níže.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
13: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.
0: Venku máme oblačno, zataženo někde s deštěm, teploty kolem 21. Úterní den bude také zatažený, akorát bychom měli být konečně bez deště a s teplotami 26.
8: Hit Radio Zlín.
0: 3 minuty po 17. přeji vám krásné sváteční odpoledne pondělní a víte, co je na rádiu nejlepší? Nemusíte řešit, co si pustit dál, necháte to na nás. Tak vítejte v další hodině Hit Radia Zlín, pohodlně se usaďte, přidejte hlasitost a nechte se unášet naší skvělou muzikou. K tomu přihodím i pár zajímavostí a uděláme všechno proto, aby vám bylo fajn.

Možná si dneska říkáte, hele, počkej, to je fakt jako červenec, to je teplotní skok, co říkáte, ale je to takový zvláštní, jo, protože chvilku je zima, pak je lepkavo, pak je zase vedro, pak je zase zima. Dneska je to tak jako od všeho trošku. Počasí, jako je pravda, si na pár dní vzalo malou dovču od léta. Místo třicítek vytáhlo mraky, déšť a dokonce i vítr, takže jestli jste včera hledali plavky, dneska jste možná hledali mikinu, ale nebojte nic, žádná panika, podle Rosniček je to jen krátká přestávka, už od čtvrtka se začne objevovat víc sluníčka, teploty zase povalí nahoru, no a o víkendu si klidně znovu připravte opalovák, protože se vrátí tropické třicítky, takže berme to sportovně. Aspoň máme pár dní na to zalít zahrádku, vyvětrat byt, pořádně se vyspat a nemusíme se cítit provinile, když si večer místo koupaliště pustíme dobrý film nebo Hit Radio Zlín. Léto se nikam nestěhuje, jen si odskočilo na krátkou přestávku.

0: Sexy kočka Dua Lipa na vlnách Hit Rádia Zlín. Přes den jedeme jeden hit za druhým, jak to na Hit Rádiu Zlín máte rádi, ale večer si pro vás pak schováváme ještě něco navíc. Když se vrátíte z práce, z výletu nebo jen vyložíte nohy na stůl, nemusíte přemýšlet, co si pustit, o to se postará náš skvělý hudební dramaturg, který každý večer vybírá ty největší pecky přesně pro tu správnou vaši náladu. Od pondělí do pátku mezi 6. a 9. večer se můžete těšit na hudební speciály. V pondělí, úterý, čtvrtek a pátek na Hit Radio Classic z hity 80. 90. i milénia. No a středa? Tak to patří vám. Vaše středa, vaše přání a vaše oblíbené písničky. Tak večer i večer zůstaňte s námi.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Vítám Féteru Richarda ze Slevomatu, který nás chodí pravidelně inspirovat ohledně zajímavých zážitků. Ahoj!
2: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuju za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
1: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
2: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
1: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? To nevím, pivo?
2: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdějí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
1: Hustý.
2: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vás tím musím oblažit.
1: No tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
2: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
1: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
2: Přesně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

Víte, kdy poznáte, že váš vztah něco vydrží? Když společně přežijete dovču. Takže období výzev je tady. Protože doma se pohádáte třeba o nádobí, ale na dovolené tam se řeší zásadní věci, jo? Kdo zapomněl nabíječku, kdo ztratil pokojovou kartu a hlavně proč jsme šli 3 kilometry pěšky, když pláž byla úplně na druhou stranu. Psychologové ale uklidňují, malé hádky jsou normální, jen je dobré nezapomenout, proč jste vlastně odjeli, přátelé, kvůli sobě a ne kvůli tomu, kdo

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Léto je tady, s ním doba dovolených, no a někdy je to, přátelé, taková krásná výzva našich vztahů, protože před chviličkou jsme se bavili i podle psychologů, prostě celý rok jsme v jednom luftě, povinnosti, práce, děti a tak dále a na partnera prostě nemáme moc třeba tolik času, kolik bychom si přáli, no a pak nastane právě ta doba dovolených a my zjistíme, že vlastně opravdu nějakého partnera máme a teď jsou to takové výzvy, že jo, 24/7 už jsme se jako trošičku odnaučili být tak intenzivně spolu a tak jsem se ptala, jak to zvládáte vy, jak zvládáte dovolené s partnery, píše Marky z Uherského Brodu. Ahoj Mončo, my jsme se na dovolené pohádali kvůli navigaci, já tvrdila, že jedeme špatně, přítel tvrdil, že ví, co dělá, skončili jsme u ovocného sadu v Chorvatsku, bez pláže, ale s melounem zdarma. Samozřejmě usměřování pak stálo za to. Tak všechno dobře dopadlo, to je fajn, píše i Peťa z Ostravy, zdravíme do Ostravy. U nás to bylo jasné, já chtěl památky, žena chtěla lehátko, tak jsme to vyřešili kompromisem. Já šel na památky sám a ona na lehátko taky sama, manželství funguje dál, takže dobrý, skvělý. Zdravím i Janču do Malenovic, my jsme se nehádali, my jsme jen 40 minut diskutovali, jestli je lepší restaurace podle Google, nebo podle toho, kde je nejvíc lidí. Nakonec jsme šli jinam a hádejte co, byla to ta třetí, co jsme vůbec neřešili. Takže všechno zatím s dobrým koncem a ještě třeba tady Luky ze Zlína. Ahoj Mončo, u nás je dovolená vždycky v pohodě. My jsme se naposled chytli na chalupce. Já jsem jen řekl, že mám hlad a to byla chyba, protože dalších 25 minut jsme vybírali, kde přesně se bude jíst a hlad jsme neukojili ani jeden, protože jsme nic v lese nenašli. No ale zůstali jste spolu taky, takže všechno dobré, konec dobrý, všechno dobré a tak to má být. Takže pokud máte před dovolenou, ať vám skvěle dopadne bez hádek. Pokud jste na dovolené, tak hlavně v klidu pevné nervy, yin-yang, zhluboka dýchat. No a já posílám Benson Boone nebo Kaskádu. Hrajeme hity.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Ludkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Máme 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Někteří obchodníci už zahájili letní výprodeje. Vybrané zboží se dá sehnat se slevou až 70%. Týká se to nejen letního oblečení, ale také třeba sportovního nebo kempingového vybavení. Většina slevových akcí potrvá do konce srpna. Mimořádně pikantní fotbalový zápas dnes čeká světový šampionát. O postup do čtvrtfinále si to dnes rozdá Portugalsko a Španělsko. Zápas týmů z Pyrenejského poloostrova začne v 9 večer našeho času. Hrát se bude v Dallasu. No a závěrem ještě počasí. Zítra u nás bude zpočátku polojasno nebo oblačno. Odpoledne pak zataženo a objeví se i přehánky, výjimečně slabé bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 26 a 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
0: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
1: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
0: www.elektrološák.cz.
2: Ludkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Cafe. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hit Radio.

0: Rádio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: tři a třeba rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.